0: Robotům svítí ve Zlínském kraji jasně zelená. V Uherském Brodě totiž vzniká za jejich účasti špičkové pracoviště. Centrum průmyslové robotiky má přitáhnout studenty i odbornou veřejnost.
1: Zlínský kraj nabídl s využitím státních peněz 42 milionů korun střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě prostory nadšení studentů a pedagogů. Vzniká tak jedinečné prostředí, kde budou zájemci o strojařinu pracovat s průmyslovými roboty, digitálními dvojčaty, automatizačními prvky a samozřejmě využívat umělou inteligenci. Moderní pracoviště nabídne nejen firmám z regionu možnost dalšího vzdělávání a specializované kurzy. Jan Čadára, Radio Impuls, Uherský Brod.
0: Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by to prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Trvalé zastřešení by podle Národního památkového ústavu změnilo podobu, povahu, výraz a celkovou atmosféru hradu. Severočeský most slaví 125 let městské hromadné dopravy. Mostecké muzeum proto otevřelo výstavu, která provází historii dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku. K vidění jsou historické fotografie, dobové artefakty, filmové projekce i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu. Ta podle historika a kurátora muzea v Mostě Dominika Marka propojovala jednotlivé uhelné doby v hornickém regionu.
2: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu.
0: Na dobových fotografiích lidé v Mosteckém muzeu uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích si můžou užít i jízdu tramvají ze starého do Nového Mostu. Rodinná tragédie otřásla Spojenými státy americkými. Osmiletý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem chránit, sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život. Pachatel sedí ve vazbě, soud s ním začne příští měsíc. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získává premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A ještě počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Pondělní teploty vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Vítejte. Potvrzeno, Děčín zažil tornádo. Objevilo se při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Slabé tornádo v Děčíně potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Podle mezinárodní stupnice mělo děčínské tornádo sílu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají 5 stupňů. Minulou neděli se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Ničivé tornádo ze 24. června 2021 zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině. Zemřelo 6 lidí. Známe rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na neděli v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Turisté si můžou u Přáslavic na Olomoucku zahrát válečnou únikovku. Bývalý vojenský bunkr tu totiž zpřístupnil návštěvníkům poprvé takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a stala se součástí nové prohlídkové trasy objektu, postaveného v 70. letech minulého století. Chodba sloužila jako poslední možnost úniku z bunkru poté, co by byly jeho oba vchody nefunkční.
2: Mohl by hrozit například zával soti nebo zeminy odhozené výbuchem, proto chodba ústí na povrch až dále od bunkru. Zajímavé ale je, že profil vstupu do ní je velmi omezený, má rozměr 60x80 cm. Dále je pak ale chodba široká i vysoká pro pohodlný průchod dospělého člověka. Proč je otvor do chodby tak malý, je i pro provozovatele bunkru záhadou. Domnívají se, že se jedná o selekci, aby nevstoupil do chodby nikdo pohybově omezený. Nedokázal by překonat úzkou svislou šachtu po žebříku a znemožnil by pak únik ostatním. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku za mřížemi. Volodymyr Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že v pondělí má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Fenomenální tenistka Kateřina Siňaková má další grandslamový titul. V Paříži na Roland Garros vybojovala už svůj zdejší 4. titul v dámské čtyřhře. Celkově jich má 11 plus 12 z mixu. Na centrálním dvorci v Paříži Kateřina Siňaková pak v překladu českého Eurosportu děkovala hlavně své spoluhráčce, Američance Taylor Townsendové.
3: Strašně si to užívám s tebou. Je skvěle tě poznávat na kurtu mimo kurt. Jsem šťastná, že jsem část tvé rodiny. Dáme skvělou práci, díky moc.
1: Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. A dodám i počasí na pondělí. Čekáme jasno až polojasno, to pro dopoledne, odpoledne a večer už přijdou mraky. Teploty v pondělí vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zpráv vás vítá Iva Horáková. Česká republika vyhrála 100 milionovou arbitráž, a to s francouzskou společností JCDECO. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Uvádí to alespoň ministerstvo financí. JCDECO žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Celkem jde o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě. Robotům svítí ve Zlínském kraji jasně zelená. V Uherském Brodě totiž vzniká za jejich účasti špičkové pracoviště. Centrum průmyslové robotiky má přitáhnout studenty i odbornou veřejnost.
1: Zlínský kraj nabídli s využitím státních peněz 42 milionů korun střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě prostory nadšení studentů a pedagogů. Vzniká tak jedinečné prostředí, kde budou zájemci o strojařinu pracovat s průmyslovými roboty, digitálními dvojčaty, automatizačními prvky a samozřejmě využívat umělou inteligenci. Moderní pracoviště nabídne nejen firmám z regionu možnost dalšího vzdělávání a specializované kurzy. Jan Čadára, Radio Impuls, Uherský Brod.
0: Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by to prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Trvalé zastřešení by podle Národního památkového ústavu změnilo podobu, povahu, výraz a celkovou atmosféru hradu. Severočeský most slaví 125 let městské hromadné dopravy. Mostecké muzeum proto otevřelo výstavu, která provází historii dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku. K vidění jsou historické fotografie, dobové artefakty, filmové projekce i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu. Ta podle historika a kurátora muzea v Mostě Dominika Marka propojovala jednotlivé uhelné doby v hornickém regionu.
2: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu.
0: Na dobových fotografiích lidé v Mosteckém muzeu uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích si můžou užít i jízdu tramvají ze starého do nového mostu. Rodinná tragédie otřásla Spojenými státy americkými. 8letý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem chránit, sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život. Pachatel sedí ve vazbě, soud s ním začne příští měsíc. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získává premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A ještě počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Pondělní teploty vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

0: Zprávy nese Iva Horáková. Vítejte. Potvrzeno, Děčín zažil tornádo. Objevilo se při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Slabé tornádo v Děčíně potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Podle mezinárodní stupnice mělo děčínské tornádo sílu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají 5 stupňů. Minulou neděli se dvě slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Ničivé tornádo ze 24. června 2021 zasahlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině. Zemřelo 6 lidí. Známé rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na neděli v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Turisté si můžou u Přáslavic na Olomoucku zahrát válečnou únikovku. Bývalý vojenský bunkr tu totiž zpřístupnil návštěvníkům poprvé takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a stala se součástí nové prohlídkové trasy objektu, postaveného v 70. letech minulého století. Chodba sloužila jako poslední možnost úniku z bunkru poté, co by byly jeho oba vchody nefunkční.
1: Mohl by hrozit například zával suti nebo zeminy odhozené výbuchem, proto chodba ústí na povrch až dále od bunkru. Zajímavé ale je, že profil vstupu do ní je velmi omezený, má rozměr 60x80 cm. Dále je pak ale chodba široká i vysoká pro pohodlný průchod dospělého člověka. Proč je otvor do chodby tak malý, je i pro provozovatele bunkru záhadou. Domnívají se, že se jedná o selekci, aby nevstoupil do chodby nikdo pohybově omezený. Nedokázal by překonat úzkost svislou šachtu po žebříku a znemožnil by pak únik ostatním. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
0: Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku za mřížemi. Volodymyr Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že v pondělí má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Fenomenální tenistka Kateřina Siňaková má další grandslamový titul. V Paříži na Roland Garros vybojovala už svůj zdejší 4. titul v dámské čtyřhře. Celkově jich má 11 plus 12. z mixu. Na centrálním dvorci v Paříži Kateřina Siňaková pak v překladu českého Eurosportu děkovala hlavně své spoluhráčce, Američance Taylor Townsendové.
2: Strašně si to užívám s tebou. Je skvěle tě poznávat na kurtu mimo kurt. Jsem šťastná, že jsem část tvé rodiny. Dáme skvělou práci, díky moc.
0: Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. A dodám i počasí na pondělí. Čekáme jasno až polojasno, to pro dopoledne, odpoledne a večer už přijdou mraky. Teploty v pondělí vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů Celsia.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Radka tu má prázdnej dům. Kurikur, jo, tu, a kurikur.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Česká republika vyhrála 100 milionovou arbitráž, a to s francouzskou společností JCDECO. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Uvádí to alespoň ministerstvo financí. JCDECO žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Celkem jde o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě. Robotům svítí ve Zlínském kraji jasně zelená. V Uherském Brodě totiž vzniká za jejich účasti špičkové pracoviště. Centrum průmyslové robotiky má přitáhnout studenty i odbornou veřejnost.
1: Zlínský kraj nabídl s využitím státních peněz 42 milionů korun střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě. Prostory, nadšení studentů a pedagogů. Vzniká tak jedinečné prostředí, kde budou zájemci o strojařinu pracovat s průmyslovými roboty, digitálními dvojčaty, automatizačními prvky a samozřejmě využívat umělou inteligenci. Moderní pracoviště nabídne nejen firmám z regionu možnost dalšího vzdělávání a specializované kurzy. Jan Čadára, Radio Impuls, Uherský Brod.
0: Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by to prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Trvalé zastřešení by podle Národního památkového ústavu změnilo podobu, povahu, výraz a celkovou atmosféru hradu. Severočeský most slaví 125 let městské hromadné dopravy. Mostecké muzeum proto otevřelo výstavu, která provází historii dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku. K vidění jsou historické fotografie, dobové artefakty, filmové projekce i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu. Ta podle historika a kurátora muzea v Mostě Dominika Marka propojovala jednotlivé uhelné doby v hornickém regionu.
2: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu.
0: Na dobových fotografiích lidé v Mosteckém muzeu uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích si můžou užít jízdu tramvají ze starého do nového mostu. Rodinná tragédie otřásá Spojenými státy americkými. 8letý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem chránit. Sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život. Pachatel sedí ve vazbě. Soud s ním začne příští měsíc. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získává premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A ještě počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Pondělní teploty vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. Adam Kuřica přeje hezké pondělní ráno s datem 8. června. Doufám, že jste si užili víkend. A teď už Petr Kotval, písnička Gejzír.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po 6. ranní, já vám přeji pohodové vstávání do nového dne, pondělí 8. červen. Za malou chvíli Lenka Filipová, píseň Prý se tomu říká láska.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jana Kratochvílová a nahrávka V stínu kapradiny a také Karel Zich a píseň V zádech táhnu stín. Co mají tyhle ty dvě skladby společného? Prozradím v naší první ranní pondělní hudební dvojici. Zkuste si ale dát ty názvy k sobě, V stínu kapradiny a pak taky V zádech táhnu stín a určitě vám to dojde. My si ale každopádně klíč první ranní hudební dvojice odtajníme po 6:30. Na Kubě se stojí fronty na všechno. Co pod pultem kupoval cestovatel Jirka Kolbaba, uslyšíme o 2:30. Luděk Sobota a Uršula Kluková se nám představí jako rekreanti, a to v rámci pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český impuls Lenka Filipová.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní ráno, 8. červen, do půl sedmé, naše další muzika, let 60. až 80. skupina Olympic, nahrávka Ty slzy dávno vpila tráva. Kolik akordů má mít dobrá písnička? Tak to je otázka, kterou zodpoví a tedy vypočítá ty akordy Olda Říha ze skupiny Katapult. Budeme si totiž povídat o skladbě Hlupák váha, a to ve středu v půl dvanácté v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Spovídat Oldu Říhu bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Pěkný vstup do nového týdne vám přeje Michael Ransdorf. Při konfliktu mezi řidičem taxíku a klienty byl včera večer u Prahy postřelený člověk. Policie na Chrudimsku pátrá od včerejšího odpoledne po 13-letém chlapci. Letiště v Mnichově na několik hodin přerušilo provoz, na věži byl cítit kouř. Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta Zelenského na dialog s Ruskem. Dánský fotbalista Christian Eriksen už podruhé skolaboval během utkání. No a na závěr počasí, obloha dnes bude vymetená, na měříme 23 až 28 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě naše první ranní pondělní hudební dvojce. Ta nám tentokrát spojila Janu Kratochvílovou, písničku V stínu kapradiny, a pak nás také nemine Karel Zich, nahrávka V zádech táhnu stín. A schválně si jste poznali, co mají tyhle ty dvě písně společného. Jo, nejí tam žádný rok, žádný skladatel stejný, ale jedná se, prosím vás, o písničky, víte co, ještě jednou ty názvy, V stínu kapradiny, jo, a V zádech táhnu stín. Tak, teď si asi už můžeme říci, že se jedná o písničky Ve stínu. Já vám přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělní ráno, 8. červen, blíží se 7. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě pustíme Sagvana Tofiho písničku Dávej ber. Mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Sbíráme SMSky ohledně vašeho počasí na našem WhatsAppu, anebo můžete napsat klidně obyčejnou SMSku, číslo je stejné, 734-787-981. V příští hodině už můžeme společně vysílat a těším se na to.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné pondělní ráno. Střelbou skončil v Poleradech u Prahy konflikt taxikáře se zákazníky. Jednoho z nich odvezl vrtulník se střelným poraněním. Skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie na místě. Zbraň mu policisté zajistili. Nyní probíhají potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová garantuje, že při opravách chtějí zachovat dva pruhy pro každý směr.
2: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Vedle nových svodidel přibude u D8 také nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosicemi se také vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Chrudimská policie vyhlásila pátrání po 13-letém chlapci. Pohřešuje se od včerejšího odpoledne. Měří asi 150 cm, má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. Trvalé bydliště má v okrese Jičín. Informace o pohřešovaném můžou lidé zavolat na tísňovou linku 158. Slovensko ve zvyšování platů ztrácí tempo. Prchají mu jak Češi, tak Poláci nebo Rakušané. Přestože slovenská vláda schválila prorůstový balík ekonomických opatření, růst zatím nepřináší. Podnikatelé mluví pouze o odstraňování byrokracie, které samo o sobě ekonomiku nenastartuje.
3: Slabý ekonomický rast má Slovensko už posledných 5 rokov. Európu ani susedov nedobieha. Naopak čoraz viac zaostáva. Platy sú totiž nízke. V priemere niečo cez 40 000 korún. V porovnaní s Českom o 8 000 korún menej. A čo je horšie, rastú veľmi pomaly. Česká priemerná mzda sa za rok zvýšila o tretinu viac než slovenská a v Poľsku dvakrát viac. Problémom je aj inflácia. Tá je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Jozef Balko, Bratislava.
1: No a na závěr jdeme na počasí. Sluníčko se nám dnes ukáže v plné kráse, mraky nám na obloze přibydou až večer. Zahřejeme se za teplot mezi 23 až 28. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás poslouchejte ale i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 7:02, Adam Kořica přeje hezké ráno, pondělí 8. červen. V ranním tématu se budeme bavit o dešti, jak to vás vypadá, když třeba prší celý den. Více už za malou chvíli, teď Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není. Přeji pohodový start nového týdne a taky hlavně poklidné vstávání s rádiem Český impuls.

0: Za minutu 7:45 přeji hezké ráno, Český impuls. Za malou chvíli duet v tom z filmu Jak básníkům chutná život. Zpívat budou Iveta Bartošová a Karel Černoch. Už jsem se dostal i k vašim textovkám ohledně počasí. Ty posíláte na náš WhatsApp na číslo 734-787-981 nebo můžete poslat klasickou SMSku. Společně se mnou už je vzhůru paní Helča z Kraslice, která hlásí 8 stupňů a 11 a slunce má v Mětěši pod Řípem paní Dáša. 11 jako 11 stupňů, ne, že by paní Dáša už takhle po ránu si dávala 11 pivo, jo, každopádně dámy, moc děkuji za spolupráci a těším se na vaše další zprávy.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Michal Penk, písnička Odpuste nám, takhle bude znít naše pondělní ranní impulzovec Krabička a více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Také se můžeme těšit na TV tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. V ranním tématu budeme zjišťovat, kdo je váš kamarád do deště, někdo na koho se můžete vždy spolehnout a jak vypadá takový váš deštivý rituál za opravdu liáku deštivého dne. Dnes totiž, pokud zaprší, tak podle české pranostiky nás čeká déšť dalších 40 dní. Více za malou chvíli, vaše první reakce do ranního tématu zhruba za takových 5-6 minut, máme 7:45 a teď už Iveta Bartošová, Karel Černoch, duet v tom, přeji hezké ráno.
2: V tom už si ho zkrátka v tom

0: pondělí 8. červen, přeji hezké ráno, do 7:30 ranní téma. My se dnes bavíme o tom, že svátek máme dart a s ním, prosím vás, přichází jedna z nejznámějších českých pranostik, když dnes zaprší, kape dalších 40 dní. Takže pokud ráno otevřete okno, případně jste ho otevřeli a slyšeli jste kapky na střeše, mám pro vás dobrou zprávu, alespoň víte, co vás čeká do poloviny července. Mě zajímá, kdo je váš kamarád do deště, někdo, na koho se můžete vždy spolehnout, jak to u vás dnes vypadá za oknem, co děláte nejraději, když venku celý den prší, máte něco, co si schválně necháváte jen na taková nevlídná rána, knížka, seriál, hra nebo jen káva u okna a sledování kapek, co je váš deštivý rituál, máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete, bylo mokro, ale bylo dobře?
1: Můj kamarád do deště je moje dcera Kačenka. Na tu se můžu aspoň spolehnout.
2: Moje nejlepší přítelkyně jsou moje dvě sestry. Máme spolu moc hezký vztah, řešíme všechno a se vším si dokážeme pomoct. Jsme tady vždycky jedna pro druhou. A na Medarda na 8.6. mám ty nejlepší vzpomínky, protože se mi před 42 lety narodila moje mladší sestra Jenča. Takže tímto jí přeju jenom to nejlepší. Hlavně za 14 dní se nám vdává, takže ať si to užije. A to nejlepší vlastně už má, protože má nejlepšího manžela a dvě super děti.
0: Blahopřejeme, co vy a deštivý den, kdo je váš kamarád do deště? 604-111-211, to je číslo k nám.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: osmé, hezké ráno, rádio Český impuls, pondělí 8. červen, také nás zdraví zičínská pan Jiří, který hlásí slunečno, jasná obloha a 14 stupňů, pozdravy posíláme na zpátek a připomínám, že na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, napište mi je vy a zapojte se do ranního vysílání rádia Český impuls. Za malou chvíli Petr Novák, píseň Hvězdičko blízkavá, uslyšíme také kapelu George and the Beethovens. Teď už nám ale zprávy přečte kolega Michal Ransdorf. Mišáku, dobré ráno.
1: Příjemný pondělní poslech naší stanice. Záchranáři zasahovali na svatební oslavě v Horním Podluží na Děčínsku kvůli nevolnosti hostů. Začíná termín pro školní a talentové přijímací zkoušky v druhém kole přijímacího řízení na střední školy. Meteorologové potvrdili tornádo při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Nejméně jeden člověk zemřel po zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao. Lezec Ondra skončil na světovém poháru v Praze v obtížnosti pátý. No a na závěr počasí, hodit se nám dnes budou sluneční brýle, za oblohy téměř bez mraků naměříme 23 až 28 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:45 na řadě je naše pondělní ranní impulzovic krabička. Posloucháte Rádio Český impuls a máme v té impulzovic krabičce Michala Penka. Písničku Odpuste nám. Více už prozradí Paolo Habera, který nám také řekne, co všechno tato písnička vyzařuje, co je z ní cítit. Máme za 4:45.
1: Paolo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Michala Penka jsem spoznal někdy koncem 80. rokov. To už jsme my s týmom byli slávní a dokonce československý slávici. A s Michalom jsme se stretli v různých televizních programoch. Už vtedy tam zpěval pěseň Odpuste nám. Mal jsem taký pocit, že jsme na tom imidžovo rovnako, mali jsme rovnaké dlhé vlasy, baby na nás leteli, ještě jsme aj zpěvali o rovnakých tématach. Je velká škoda, že s nami na té bežecké trati nevydržel. A obrazne povedané, odpadol tak po dvoch kolách. Bol to dobrý spevák a hlavne výborný skladateľ. Mohol kľudne písať pesničky aj pre iných. Odpuste nám je dobrá ukážka jeho talentu. Je v nej cítiť hudobný štýl konca 80. rokov. Europe, Team a Michal Penk.

0: Hezké ráno z našeho rádia, pondělí 8. červen, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. My se dnes v ranním tématu bavíme o dešti, protože dnes má svátek Medard a s ním přichází jedna z nejznámějších českých pranostik, když dnes zaprší kape dalších 40 dní. A mě zajímá, kdo je váš kamarád do deště, někdo, na koho se můžete vždy spolehnout, jak to u vás dnes vypadá za oknem, co děláte nejradši, když venku celý den prší. Máte něco, co si schválně necháváte na taková nevlídná rána, knížka, seriál, hra nebo jen káva u okna a sledování kapek? Co je váš deštivý rituál? A máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete? Bylo mokro, ale bylo dobře.
1: Na déšť mám poměrně čerstvou vzpomínku, a to z minulého víkendu, kdy jsme se s dcerou šli podívat do lesa na houby, jestli rostou, a ano, rostou. A po tom horkém dni, protože jsme tam šli odpoledne, začalo pršet a byl to takový ten déšť, jak když na sebe pustíte sprchu. Do vteřiny durch, ale bylo to něco nádherného.
0: Jo, tak to znám taky velmi dobře. Co vy a deštivý den, máte nějaký rituál, jak takovýto den strávit? Kdo je váš kamarád do deště? 604-111-211, to je číslo k nám. Kolega Michal Ransdorf už kompletuje zprávy na celou, tedy na 8 hodinu. My si do té doby hrajeme, přeji pohodové ráno.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A hezké ráno vám u nich přeje Michael Ransdorf. Kauza okolo ústřední vojenské nemocnice může otevřít desítky rozhodnutých případů, a to kvůli posudkům od dvou lékařů, které po jejich expertíze zadržela policie. Detektivové u nich mají podezření právě na falšování posudků. Dva lékaři z pražské ústřední vojenské nemocnice měli vypracovat desítky posudků ročně. Vyšetřovatelé ale zmapovali jen několik případů. Zvláštní policistům přišlo, že dlouho naráželi na podezřelé případy, ve kterých lidé vyvraceli to, co podle rozsudků udělali. Přitom se ale odvolávali na svůj zdravotní stav za pomocí posudku ze stejného oddělení psychiatrie. Zpravodajský server iDnes.cz píše, že v jednom případě měl muž chtít vrátit vilu, kterou dříve převedl svým dětem. Důvod? Převod domu prý podepsal v mánii kvůli své údajné bipolární poruše. Další se chtěl vyhnout nástupu do vězení kvůli sebevražedným sklonům, tedy stavu, který neumožňuje výkon trestu. Právě potvrzení o duševních problémech od znalců mělo hrát klíčovou roli při rozhodování úřadu a vést i třeba k zastavení trestního stíhání. Posudky měl vypracovat primář psychiatrie v ústřední vojenské nemocnici Vlastimil Tichý a další psychiatr Ilja Žukov. Meteorologové potvrdili tornádo v Děčíně. Slabý vzdušný vír zasáhl při pátečních bouřkách v minulém týdnu místní část Binov a zanechal po sobě drobné škody. Podle odborníků vytvořily vhodné podmínky vysoká vlhkost v nižších vrstvách atmosféry, nestabilní prostředí a výrazný střih větru. Svou roli mohl sehrát i členitý terén v okolí Děčína. Odborníci nejprve zkoumali, zda skutečně šlo o tornádo nebo pouze o zvláštní oblačný útvar. Definitivní odpověď přinesl až terénní průzkum. Na Facebooku to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Armáda letos přijala 1400 nových vojáků. Postupně tak plní své náborové cíle. To je 18 stovek za rok a 450 členů aktivní zálohy. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny potřebuje armáda počet vojáků postupně zvyšovat. Odvolává se přitom na aktuální dění ve světě. Ministr Zuna tvrdí, že se všem zájemcům snaží vyjít maximálně vstříc.
2: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů.
1: Premiér Andrej Babiš si představuje, že nábor vojáků se do budoucna ještě zrychlí až na 3000 nových profesionálů za rok. Počítá s tím návrh nové koncepce výstavby armády. No a na závěr jdeme na počasí. Obloha dnes bude vymetená, naměříme 23 až 28 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké pondělní ráno, 8. červen už o tom byla řeč, svátek dnes slaví pánové s jménem Medard, přejeme vše nejlepší a teď už Dalibor Janda, píseň Oheň, voda, vítr.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp.

0: Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Za 2 minuty 8:45 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Z Nímnice nám přeje hezké ráno pan Zbyněk, který hlásí jasno a 13 stupňů. 734-787-981, to je číslo k nám. Napište mi i vy, do jakého rána jste se probudili.
2: Dnes na Českém Impulsu.
1: Vaše nejfotka z víkendu, tak tu sbírám na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete, určitě nám ukažte, jaký jste měli víkend, co jste dělali během soboty a neděle. Lenka Filipová, píseň Zamilovaná, a vedle toho Karel Gott, nahrávka Ráno jedu dál. Tak co mají tyhle dvě písničky společného, to se dozvíme v rámci naší další hudební dvojice, a to po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45 teď už Gimme the Dink, Jiří Grossman, Miluše Voborníková tady na rádiu Český Impuls. Přeji hezké pondělní ráno.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet tohle Gimme the Dink?

krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Tak možná, že to není štěstí.

0: Pondělí 8. červen, blíží se půl devátá, přeji hezké ráno z našeho rádia. V ranním tématu řešíme deštivý den, protože pojďme si říci, že teď dost často prší, ostatně je to takové jako na přeskáčku, jo? Jeden den krásně, slunce, léto se vším všude a druhý den liják, opravdu, ale jakože echt liák, jo, ostatně i zítra by nás měl čekat déšť, podle předpovědi dneska zase krásně. No a k tomu dnes slaví svátek pánové se jménem Medard a s nimi přichází i jedno z nejznámějších českých přísloví, jedna z nejznámějších českých pranostek, chcete-li, když dnes zaprší, kape dalších 40 dní, takže pokud vám ráno pršelo, bude pršet, tak víte, co vás čeká do poloviny července. A mě zajímá, kdo je váš kamarád do deště, co děláte, když celý den prší, máte nějaký deštivý rituál a máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete, bylo mokro, ale bylo dobře.
1: Vzpomínka na Medarda, narození mé dcery. Je tomu 31 let.
2: Ano, já mám svého kamaráda do deště a právě dneska je to 45 let, co už ho mám. Ano, je to můj bráška Michal a já bych vás touhle cestou chtěla poprosit, a chtěla bych mu popřát všechno nejlepší, nejkrásnější, hlavně moře zdraví, protože to je nejdůležitější.
0: Pozdravujeme, děkujeme za milý vzkaz, zdravíme bratra a teď už si zase hrajeme naši muziku let 60. až 80. 604 111 211, to je číslo do našeho ranního tématu, zavolejte i vy.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Skonto nabité.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Minuta po půl deváté, Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 8. červen, za malou chvíli Jirka Korn, píseň Jednou hůř, jednou líp. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali, startuje nový týden a k tomu samozřejmě musíme mít i nějaký ten přehled o tom, co se děje a o to, že tady kolega Michal Ransdorf, který si pro nás nachystal nejnovější zprávy. Mišáku, dobré ráno i tobě.
1: A hezké ráno vám u nich přeje Michael Ransdorf. Při konfliktu mezi řidičem taxíku a klienty byl včera večer u Prahy postřelený člověk. Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku v kauze Dozimetr. Silné zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao si vyžádalo nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných. Na návrh polského prezidenta Navrockého se má rozhodovat o odebrání polského řádu Bílé orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. A bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. No a na závěr počasí. Sluníčko se nám dnes ukáže v plné kráse, mraky nám na obloze přibydou až večer, zahřejeme se za teplot mezi 23 až 28. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, těším se ještě za půl hodiny.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

tím, co ostatní sehnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 8. červen, já vám přeji hezké ráno a na řadě je teď naše další hudební dvojce a ta nám prosím vás spojila Lenku Filipovou, písničku Zamilovaná se skladbou Karla Gotta, nahrávkou Ráno jedu dál. No a tyhle dvě písničky mají společného to, že obě dvě byly nahrány roku 1981. Máme za minutu 8:45, já vám přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Blíží se 9. hodina, zprávy v celou, my si ještě do té doby určitě poslechneme další muziku let 60. až 80. a taky vaše reakce do ranního tématu. Bavili jsme se o tom, že dnes má svátek Medard a s ním přichází jedna z nejznámějších českých pranostik, když dnes zaprší, kape dalších 40 dní, takže pokud jste ráno otevřeli okno a slyšeli jste kapky na střeše, mám pro vás dobrou zprávu, alespoň víte, co vás čeká do poloviny července. Mě zajímalo, kdo je váš kamarád do deště, na koho se opravdu můžete vždy v životě spolehnout, jak to u vás dnes vypadá za oknem, co děláte nejraději, když venku celý den prší, máte něco, co si schválně necháváte, jen taková nevlídná rána, knížka, seriál, hra nebo jen káva u okna a sledování kapek, co je váš deštivý rituál a máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete, bylo mokro, ale bylo dobře.
1: Jednou jsme přijeli, že půjdeme na takový ledovec, na ledovcový jezero, že vyjdeme. Začali jsme dole v trenkách, ale začalo pršet. Všichni to zdali. My měli takový ty klasický bundy proti dešti, které jsou jakoby skovaný v té tašce. Tak jsme šli, asi půl cesty úplně mokrý, spocený. Byli jsme pod takovým převislým kamenem, tam jsme se kompletně slíkli, převlíkli do suchýho. Najedli jsme se a jsme ještě asi hoďku a půl, dvě hoďky nahoru. Tam jsme dorazili a díky tomu počasímu špatnému, co tam nebyla ani noha, což pro nás bylo úplně luxusní.
2: Můj nejlepší přítel do deště je moje žena a moje děti. Jsem s nima velice šťastný.
0: Krásná tečka za dnešním ranním tématem. My si do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem pouštíme další hity let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v Úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Klokan vážně zranil ošetřovatelku v plzeňské zoo. Na místě museli zasahovat záchranáři. Asi 80 kg vážící zvíře mělo ženu nejprve nečekaně srazit na zem a poté do ní kopat. Ošetřovatelka utrpěla v horní části těla hluboké tržné rány. Útoky klokana na člověka jsou výjimečné. Obvykle se stávají v situacích, kdy zvíře cítí ohrožení nebo brání své teritorium. Poslední vážný případ se stal loni v malé zoologické zahradě v americkém státě Jižní Karolína, kde ubil k smrti jednoho z majitelů areálu. Jako zbraň používají klokani především ostré drápy a silné nohy. Nepříjemnou dohru měla svatební oslava na Děčínsku. Do horního podluží na ně byli přizvaní záchranáři. Nikoli pro veselici, ale pro práci. Ošetřit museli 11 svatebčanů s podezřením na intoxikaci kanabinoidy a alkoholem. Z toho 9 osob transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu vyšetření. Podle záchranářů nikdo nebyl v ohrožení života. Případem se ale zabývá policie. Rumburští kriminalisté jej prověřují kvůli podezření z ohrožené obecní ohrožení z nedbalosti. Počet mrtvých po zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao roste. Podle místních úřadů zemřelo 8 lidí a více než 200 je zraněných. Několik budov se zřítilo, v oblasti jsou také výpadky elektrického proudu. Americké, indonéské nebo filipínské úřady vydaly výstrahu před vznikem vlny tsunami. Lidem proto doporučili evakuovat se do vyšších pater nebo vnitrozemí. Později filipínské úřady uvedly, že na 6 stanicích vlny tsunami zaznamenaly, největší z nich měla výšku 1,5 metru. No a teď jdeme na trošku rozšířenější počasí. Dnešní svátek Medarda předznamenává teplotní sešup. Ve středu se totiž ochladí až na 15 stupňů. Teploty nám srazí časté deště. Ještě dneska si ale užijeme den, kterým projdeme suchou nohou. Krásně se taky zahřejeme za teplot mezi 23 až 28. Takové letní počasí nás pak ale na zhruba týden opustí. Meteorologové slibují už dnes v noci hodně oblačnosti a od západu začne taky postupně pršet. Dešť s námi drží i během zítřka, teploty nám to srazí v Čechách k 19 a na Moravě a ve Slezsku, kde dokonce zabouří, bude pořád celkem teplo okolo 25. A i pozítřek bude propršený. K deštníku bychom si ve středu měli přibalit i trochu teplejší oblečení, teploty totiž klesnou zhruba k 17. Od čtvrtka se sichravé počasí na pár dní stane normou a i teploty vydrží téměř pořád stejné. Nebeská závlaha zahrad by s námi měla vydržet až do příštího pondělí. Stejně tak bychom měli do začátku příštího týdne na teploměrech průměrně naměřit 20. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké pondělní dopoledne s datem 8. června a teď už česká muzika let 60. až 80. Duet Lítáme v tom, Petra Zámečníková a Jiří Strnad, přeji hezké dopoledne.

ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli Lucka Bílá, píseň Tichý déšť. Na Facebooku opět sbíráme vaše nejpovedenější fotky z víkendu. Já už teď koukám do komentářů, je tam opravdu hromada krásných víkendových úlovků. Paní Katka Burianová nám zachytila jejich malou holčičku, jak se snaží postavit na zahradě stan, tak možná paní Katko nám potom i dopište, jak to dopadlo. Paní Kateřina Plíková navštívila konopiště, také nám je fotila hezkou fotku. Dále koukám, že paní Jana Vlčková vyrazila s miláčkem na chalupu, takže to je hezké selfiečko, děkujeme za ním. Co vy, jaký byl váš víkend, sobota, neděle, co jste dělali, kde jste byli, co jste viděli, co jste zažili, to vše nám můžete ukázat prostřednictvím fotky www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po 9:45, za malou chvíli Lucka Bílá, píseň Tichý déšť.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Minuta po půl desáté, přeji hezké pondělní dopoledne s datem 8. června ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí slunce a 17 stupňů. My pozdravy posíláme naspátek, děkuji za spolupráci a teď si hrajeme naši další českou muziku let 60. až 80. Na řadě jsou Plačky, Petra Kotvalda, Minuta po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, pondělí 8. červen. Blíží se nám 10. hodina. Za malou chvíli do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Do zpráv celou, ať jsem přesný. Princezna Zemlejna, písnička Radka Valenty. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že dnes má svátek Medard a s ním přichází jedna z nejznámějších českých pranostik. Když dnes zaprší, kape dalších 40 dní, takže pokud jste ráno otevřeli okno a slyšeli jste kapky na střeše, mám pro vás dobrou zprávu, alespoň víte, co vás čeká do poloviny července. Mě zajímalo, kdo je váš kamarád do deště, někdo, na koho se můžete vždy spolehnout, jak to u vás dnes vypadá za oknem, co děláte nejraději, když venku celý den prší, máte něco, co si schválně necháváte, jedna taková to nevlídná rána, knížka, seriál, hra nebo jen káva u okna, usledování kapek, co je váš deštivý rituál a máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete, bylo mokro, ale bylo dobře?
1: No, mým kamarádem do deště je samozřejmě táta, který mě nikdy nenechá ve štichu, já jo, může se mu svěřit všechno a samozřejmě i brácha. Jo, ostatní, to jsou jenom kamarádi.
2: Moje nejlepší kamarádka do deště je moje dcera Kristýnka, která se před 33 lety narodila. Tak všechno nejlepší, Kristýnko. A teď jsme spolu prožili krásný víkend, tak moc za něj děkuju a moc všechny zdravím.
3: Moje nejlepší kamarádka do deště je moje dcera Petra, je skvělá. A také moje nejlepší kamarádka Irenka, která je taky skvělá, super, miluju je obě dvě, jsou to moc dobrého.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: A hezké dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Jako z filmu plánoval útěk vězeň z pankrácké věznice, pokusil se o něj o víkendu. Na vycházce se oddělil od skupinky ostatních vězňů, seskočil ze střechy jedné z budov a pak se pokusil přelézt plot se žiletkovým drátem. Marný pokus po chvíli vzdal, nepovedený útěk vězni zřejmě přitíží. Pobyt v pankrácké cele si pravděpodobně prodlouží. Nejznámější úspěšný útěk z nejstřeženější české věznice Mírov je Jiřího Kájínka. V roce 2000 přepiloval mříže a pomocí vyrobeného lana se spustil z hradeb žaláře. Na svobodě potom strávil 40 dní. Naopak neúspěchem skončil předloňský pokus o útěk muže ve věznici Nové Sedlo na Žatecku. Vězeň vylezl na střechu budovy a pokusil se přeskočit 6-metrovou propast přímo za žiletkový plot. Kromě toho, že se mu kaskaderský skok nepodařil, si ještě vyžádal 160 stehů. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová garantuje, že při opravách chtějí zachovat 2 pruhy pro každý směr.
2: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Vedle nových svodidel přibude u D8 taky nový systém nouzového volání, který nahradí současná zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosicemi se taky vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Britský farmář objevil recept na špatně zaparkovaná auta na jeho polích. Odstavené vozy pohnojil. Farmářův statek leží v největším národním parku Anglie. Na jeho loukách v Lake District tak často parkují turisté, kteří si přijíždí prohlédnout tamní jezerní krajinu. Hogu Hodgsonovi došla trpělivost z řidiči, kteří na něj prý byli často i agresivní. Vadilo jim, že farmář je vyzval k tomu, aby z jeho pozemků odjeli. Dopodrobná popsal Hodgsonův zoufalý čin server novinky.cz. Farmář sedl do hnojícího vozu a vyrazil pohnojit své pole. Háček byl v tom, že na něm v tu chvíli stálo zhruba 20 aut, včetně drahých Mercedesů, Bavoráků nebo Jaguarů. Podle svých slov ale neudělal nic protizákonného. Dal si záležet na tom, aby hnědý hnůj skončil jen na poli a aby místní cesty zůstaly netknuté. Případem se začala zabývat i místní policie. Strážci zákona ale jen vyzvali návštěvníky národního parku, aby parkovali pouze na vyhrazených místech. No a na závěr jdeme na počasí. Obloha dnes bude vymetená, naměříme 23 až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, další novinky na rádiu Český impuls uslyšíme opět za hodinu. Do té doby česká muzika let 60. až 80. Nachystaný je Michal Penk s písní Hladně. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké pondělní dopoledne.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě nahrávka Dalibora Jandy Žít jako kaskadér. V pořadu Máma Česko rádi vám prozradíme, na kterém hradě u nás můžete obdivovat obří vyřezávané šachy. Tak kde to je, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.

když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

klásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyní.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš lid.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, se přeji hezké pondělní dopoledne, 8. červen. Naše další hudební dvojce nabídne hned dvě Jany, více prozradím, po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad, máme Česko rádi, blížící se léto velí, abychom vyrazili na výlet.
1: Máme Česko rádi.
2: Vyzýváme k výletu na Šumavu za Buškem ze známé české básně, tedy na hrad Velhartice. Virtuálním průvodcem nám bude jako obyčejně Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha, kterého vítám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Velhartice jsou rozlehlým středověkým hradem, který by schutí dal jako obrázek ke slovíčku hrad v nějakém slovníku češtiny. Jeho obdivovatelem byl mimo jiné Jan Werich, měl v podradí chatu.
2: To jsem nevěděla. Každopádně ještě upřesním vaše slova o hradu. Velhartice nejsou jenom hrad, ale i zámek, ten je renesanční. A tím se dostáváme k prohlídkám. Na téhle se dovědí návštěvníci všelicos o životě šlechty na venkovském sídle v 17. století. Podívají se do jídelny, do herny, do tanečního sálu, ale i světničky komorné.
3: No to jste popsala jeden okruh, ten druhý je po hradě. Uvidíte tu potravinové sklepy, cisternu na vodu a zbytky hradních sálů. Především rajského paláce. Po padací můstku přejdete na kamenný most a do věže Putna.
2: Návštěvníci si mohou vybrat i volnou prohlídku po poměrně rozlehlém areálu. Na ní natrefí třeba na pivovar, zbytky vinopalny a také různé hry jako obří vyřezávané šachy, které jsou k dispozici. Velhartice leží na Klatovsku asi 15 kilometrů severozápadně od Sušice. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Proglas Radio pro radost ze života. Pondělí 8. červen, pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Po zprávách celou už bude vysílat kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica a ještě předtím, než se s vámi rozloučím, pustím nabídnu k poslechu, chcete-li, naši pondělní dopolední hudební dvojici a v ní nám budou zpívat Jany. Čeká nás Jana Kociánová, nahrávka Zaoč starosti. Paní Kociánová by dnes oslavila 80. narozeniny. My na ní zaspomínáme. A pak nás také nemine song Jany Kratochvílové. Z mojí strany je to pro dnešní den vše. Užijte si i nadále pondělí s rádiem Český impuls. Mějte se krásně, hlavně se opatrujte. A já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Naslyšenou.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A hezkou dobu oběda vám přeje Michael Ransdorf. Nezaměstnanost v Česku klesá, v květnu byla nižší o desetinu procentního bodu, je na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 358 800 uchazečů, oproti dubnu o 5600 více. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Podle něj nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, následuje kraj Moravskoslezský, nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Petr Kramný žádá opět o obnovu řízení, týká se případu vraždy manželky a dcery během dovolené v Egyptě. Dostal za ně 28 let vězení. Odsouzený vrah podal návrh u krajského soudu v Ostravě už po třetí. První žádost společně se svou advokátkou Janou Rejškovou stáhli. Druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Chrudimská policie odvolala pátrání po 14-letém chlapci. Našel se v noci na dnešek a je v pořádku. Naopak už více než týden policie hledá 27-letého muže z Havlíčkobrodska, který havaroval na Chrudimsku s autem a odešel neznámo kam. V autě nechal všechny své věci, včetně telefonu. Pohřešovaný je.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tolik zprávy v 11 hodin, krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a přichází první písnička po 11. Je to skupina Olympic, Jako za mlada.

0: Dopolední program Českého impulzu, za chvíli Iveta Bartošová, Když láska schází. Kolik akordů má mít dobrá písnička? Vypočítá nám je Olda Říha z Katapultu. Budeme si povídat o písničce Hlupák váha, bude to v novém vydání hudebního kalendáře ve středu v 11:30 na Českém impulzu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.

0: Pondělí 8. června posloucháte Český impuls a české písničky celý den. Hned po 11:30 hrajeme dívku, která spí jen tak, zpívá Marie Rotrová. Luděk Sobota a Uršula Kluková se nám představí jako rekreanti. A to dnes odpoledne ve 16:45. Chystáme scénky a vtipy, vysílá je Saša Hemala od 16 hodin na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Karel Gott dospíval na Českém impulzu, za chvíli už 12. hodina, budou tu polední zprávy. No a právě teď Václav Neckář, Miluju a maluju, pohádková písnička, tu pro nás vybrala Petra Janu a přidá i svůj komentář. Je tu písnička z Impulzovic krabičky.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte

0: hospody v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Neckářovou písničku Miluju a maluju určitě znáte z filmu Šíleně smutná princezna. Napsali je podobně jako ostatní skladby z téhle filmové pohádky jazzový pianista Jan Hammer. To je člověk, který jako jediný Čech vedl americký žebříček nejhranějších písní. To bylo v roce 1985 s ústřední melodií ze seriálu Miami Vice. Dostal za ní i jednu ze svých dvou cen Grammy. Hudbu k Šíleně smutné princezně prý napsal v 17 letech a není to na tom teda znát. A jako zpěvačka vám můžu říct, že to, co tam zpívají Neckář s Vondráčkovou, je hodně, ale opravdu hodně těžké.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ani spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké poledne. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po covidové vakcíně. Nebude se tedy omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku jde konkrétně o muže, u kterého se v roce 2022 po třetí dávce očkování rozvinul zánět srdečního svalu. Soud zdůraznil nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Poukázal ale také na to, že cílem očkování je potlačovat nebezpečné choroby a prospívat společnosti jako celku. Pokračuje aktualitou. Lotyšsko vyhlásilo letecký poplach u hranic s Ruskem. Podle mluvčího armády do jeho vzdušného prostoru pronikl nejméně jeden dron. Krátce na to armáda v Lotyšsku oznámila, že cizí dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Před létem rostou prodeje ojetých aut. V květnu se jich v Česku prodalo 76,5 tisíc, o 5% víc než v dubnu. Průměrná cena ojetého auta meziročně vzrostla o 8% na 327 700 korun. Téměř třetinu prodejů přitom tvoří auta s cenovkou do 100 000 korun a průměrným stářím 19 let. Dařilo se i prodejům mladých zánovních vozů, které meziročně povyskočily o více než desetinu na necelých 10 000. Jde o auta stará 1 až 3 roky s průměrnou cenou přes 900 tisíc korun. Co se týče skladby paliv, květen přinesl mírné oslabení trendu, kdy Češi kvůli drahým fosilním palivům začali ve velkém nakupovat elektromobily. I tak meziročně autobazary zaznamenaly podle serveru novinky.cz dvojnásobný nárůst. No a na závěr jdeme na trošku rozšířenější počasí. MedArt nám připravuje velkou proměnu. Už během dnešní noci se nám rozprší a déšť s námi vydrží až do příštího týdne. Dnes si na delší dobu naposledy užijeme čistokrevného léta. Zahřejeme se při teplotách mezi 23 až 28. Naplno se rozprší už během zítřka a ochladí se nám. V úterý rtuť vystoupá v Čechách k 19, na Moravě a ve Slezsku ještě vydrží vedra. Bude tam zhruba 25. Navíc tam dorazí bouřky. Plný deště bude i pozítřek a teploty spadnou k 17, tentokrát na celém území Česka. Čtvrtek se pak stane takovým vzorovým dnem pro celý zbytek týdne. Do batohu bychom si měli přibalit deštník a teploměry budou ukazovat zhruba 20. A podobné to bude nejspíš až do příštího pondělí. To byly zprávy a Michael Ransdorf, mějte se pěkně.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Polední zprávy úspěšně za námi. Víťa Vávra teď bude zpívat. Správné holky, hlaste se. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné pondělí.

0: Pondělní program Českého impulzu přejeme krásné poledne. Dospívala Linda Pavel, Lucie Bílá připravena za okamžik s písničkou Zpíváš mi rekviem. No a co dnes večer dává televize? Čím zahájíme ten televizní týden? Tak to nám řekne Saša Hemla už za pár minut v půl jedné na Českém impulzu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tady je Český impuls, tady jsou české písničky celý den. Po půl jedné hrajeme jako Robinson duo Kamélie. Dnes má svátek Medard, máme pondělí 8. června. No a když se řekne Medard, tak každý si hned vzpomene na kápy, tak uvidíme, jak to s tím deštěm bude dál. Teď si ale projdeme televizní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jak dopadne kauza Jamese Borna, elitního agenta se ztrátou paměti? Jeho třetí příběh Bornovo ultimátum by mělo tohoto specialistu na zabíjení přivést až na samý práh řešení své vlastní životní hádanky a vy můžete být u toho ve 20 hodin na Nova Cinema. Jinak jsou tu tuzemské zločinecké problémy. Ty v Českých Budějovicích řeší vyšetřovací tým Karla Dvořáka, co byl dříve zaměstnancem tajných služeb. Dnes je před ním vyšetření vraždy hoteliéra z Českého Krumlova, co byl střelen zákeřně ranou do týla. Také se dnešní epizoda jmenuje Smrt hoteliéra a začíná na ČT1 ve 20.10. Kdybyste si ale chtěli užít opravdové války gangů, pak je tu legendární Scorseseho krimidrama Gangy v New Yorku, ve kterém se můžete přenést do 60. let 19. století, kdy je toto město sužováno pouličními bitkami, ve kterých prim hrají Irčané. Hlavním hrdinou je mladý přistěhovalec v podání Leonarda DiCapria, který se snaží pomstít smrt svého otce. Gangy v New Yorku, velmi drsný snímek v 21.50 na Prima Max. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

ta žena v tomhle pokoji, mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Poslední minuty nás dělí od 13. hodiny, to přijdou zprávy Českého impulzu. Teď pro vás máme dvě písničky ve stínu. Je to hudební dvojice, vybrali jsme Janu Kratochvílovou v stínu Kapradiny a hned potom vám zahraju Karla Zicha V zádech táhnu stín. Písničky ze stínu jsou připraveny, hrajeme teď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1 plus 1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
2: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali země na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda dnes nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Hasiči v Plzni zasahují u požáru bývalého hotelu CD ve čtvrti Lochotín. Z objektu se evakuovalo 32 lidí, jeden člověk je v péči záchranářů. Hasiči už požár dohašují a odvětrávají objekt. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Policie po dobu zásahu hasičů dočasně uzavřela karlovarskou třídu ve směru do centra města. Letní radovánky včera v Plzni skončily tragicky. 42letý muž si šel zaplavat do Seneckého rybníka. Po chvíli plavání ale zmizel z dohledu a už se nevynořil. Záchranáři muže našli už mrtvého. Přesné okolnosti a příčinu jeho úmrtí teď prověřují kriminalisté, kteří ve věci nařídili soudní pitvu. Policejní mluvčí pro ČTK připomněla rizika, která mohou v létě u vody hrozit, a vyzvala k opatrnosti hlavně při dohledu nad dětmi. Tragické následky podle ní mohou mít hlavně vysoké teploty, byt na přímém slunci, přecenění vlastních sil nebo kombinace koupání a konzumace alkoholu. Karlovarské letiště přejde pod armádu do konce roku. Ministerstvo obrany přitom chce i nadále spolupracovat s Karlovarským krajem. Hejtmanství má zajistit civilní lety i nezbytnou infrastrukturu. Jak bude letiště dál fungovat, zjišťoval náš zpravodaj Dušan Valenta. Pěkný den, Dušane.
3: Přeju dobrý den z Varů. Pro letiště a jeho další rozvoj je klíčová přistávací a vzletová dráha, její prodloužení. Bez toho se nehne a bude stále patřit mezi ty špatně fungující. Projekt už hejtmanství má, co chybí, jsou peníze. Potřeba je zhruba 1 miliarda a tady do hry vstupuje armáda. Rozšíření dráhy zajistí stát a varské letiště začnou společně provozovat ministerstvo obrany a hejtmanství. Podobná spolupráce civilního a armádního sektoru už léta úspěšně funguje v Pardubicích.
1: Dnešek má zůstat většinou slunečný, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat, naměříme do 28 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 13 hodin. Dobré odpoledne, přeje Ludvík Pospíšil. No a mám tu pro vás písničku Přízrak 7B. Každý doplní skupinu Karamel.

0: Standa Hložek právě dospíval na Českém Impulzu, jako dalších mikrofonu nastoupí Marie Rotrová s písničkou Měli jsme se potkat dřív. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Na Kubě se stojí fronty na všechno. Co pod pultem kupoval cestovatel Jirka Kolbaba, to nám Jirka řekne v půl druhé na Českém Impulzu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Vítě Vávra, dívka ze Hřmánkové návsi, první písnička po půl druhé. Ještě předtím se budeme toulat po Kubě. Při vyprávění Jirky Kolbaby si připomeneme, jak to dřív vypadalo i u nás.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Je všeobecně známé, že na Kubě je nedostatek prakticky všeho, o spotřebním zboží ani nemluvě. Setkal jsi se s tím nějak osobně?
3: No pochopitelně, sám jsem to zažil, protože jsem si zapomněl vzít holidlo, chtěl jsem si koupit něco na holení a byl to velký problém. A kdybych nebyl cizinec, tak bych určitě klasické holení vůbec nebyl stavu koupit. Mě to prodávali velice pokoutně, jakoby pod pultem, a je to velký problém. Dokonce někteří průvodci, tištění průvodci o té zemi píší, že toaletní papír lze občas získat, nebo mýdlo, nebo něco podobného, základní potřeby, tak na ty se čekají velikánské fronty. A přesto ti lidé mají stále úsměv na rtech, zpívají, tancují a jsou relativně v pohodě. I když kolem je to tak, jak jsem řekl, to znamená rozbité domy, rozbité silnice, ale musím dlužno říct, opět tady to platí podobně jako o Jamajce, o které jsme mluvili včera. Nádherná, fantastická příroda, úchvatné hory, údolí, zeleň a také pochopitelně fantastické pláže. Desítky fantastických, úžasných pláží směrem na sever, k Floridě a také pochopitelně na jihu. A to ještě nepočítám, že kolem ostrova je asi 600 malých ostrovků, které patří ke Kubě a také by stály za návštěvu.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, tady jsou české písničky celý den, procházíme 60. až 80. léta. No a taky se můžeme v jednom roce zastavit hned na dvakrát v naší hudební dvojici, který rok to bude. Před námi Lenka Filipová, Zamilovaná, a potom Karel Gott, Ráno jedu dál. Obě písničky vznikly v roce 1981. Hrajeme!
1: Všem milovníkům golfového sportu se na...

0: že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
1: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: a Aneb, dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. Dnes to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel. Lemuří výlet je u konce. Pracovníci ostravské zoologické zahrady včera odchytili zvíře, které uteklo minulou středu z expozice Ráj lemurů. Lemur Kata byl v jedné ze zahrad nedaleko zoo, kde se krmil třešněmi. O úspěšném odchytu dnes zahrada píše na sociálních sítích. Lemur dobrodruh je teď společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, do expozice už se ale v letošní sezóně nevrátí. Hrazení totiž překonal už několikrát po sobě. V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace dva zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z kivy.com potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
2: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než pětkrát vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
1: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaj rozehrají o den později zápasem proti Korejcům. Ze Zlína na Ukrajinu jede 60 počítačů a 87 monitorů. Posílá je tam jako dar a pomoc Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Fakulta techniku darovala školám v Zakarpatské oblasti. Děkan fakulty Libor Marek vysvětluje, že Zlínská univerzita cítí solidaritu s ukrajinskými školami od začátku ruské agrese.
3: V podstatě od počátku jsme se angažovali a snažili jsme se pomoct v rámci našich možností. To hlavní, to, co považuji za nejvýznamnější a to, co je vlastně součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy.
1: Převoz a distribuci použité, ale plně funkční techniky zajistí spolek Přátelé podkarpatské Rusy. Ten se podpoře regionu dlouhodobě věnuje. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území sprchne, na jihovýchodě a východě se místy přidají bouřky. Nejvyšší teploty spadnou většinou k 20 stupňům, ve východní polovině území bude kolem 25. Tolik zprávy, Alenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 14. hodině nás čeká showman Michal David. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré odpoledne. Stála

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře brzdá, šeptá mi Julia.

Proč holky pláčou? Tak to je písnička, kterou do éteru přinesla skupina Kex. Za chvíli už Hana Zagorová a Spěchám. Hrajeme české písničky celý den. A co byste řekli na malý výlet, takhle při pondělí? Prozradíme vám, na kterém hradě u nás můžete obdivovat obří vyřezávané šachy. Už za chvíli v rubrice Máme Česko rádi s Hanou Kracíkovou a Mirkem Tausigem. Tady na Českém impulzu.

0: Tady je český impuls, české písničky 60. až 80. let. Hned po půl třetí hrajeme Karla Zicha, Petru Zámečníkovou a Šťastná ústa. No a ještě předtím si užijeme trochu krás České republiky. Nastávající léto velí, abychom vyrazili na výlet.
1: Máme Česko rádi.
2: Vyzýváme k výletu na Šumavu za Buškem ze známé české básně, tedy na hrad Velhartice. Virtuálním průvodcem nám bude jako obyčejně Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha, kterého vítám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Velhartice jsou rozlehlým středověkým hradem, který by s chutí dal jako obrázek ke slovíčku hrad v nějakém slovníku češtiny. Jeho obdivovatelem byl mimo jiné Jan Werich, měl v podhradí chatu.
2: To jsem nevěděla. Každopádně ještě upřesním vaše slova o hradu. Velhartice nejsou jenom hrad, ale i zámek, ten je renesanční. A tím se dostáváme k prohlídkám. Na téhle se dovědí návštěvníci všelicos o životě šlechty na venkovském sídle v 17. století. Podívají se do jídelny, do herny, do tanečního sálu, ale i světničky komorné.
3: No to jste popsala jeden okruh, ten druhý je po hradě. Uvidíte tu potravinové sklepy, cisternu na vodu a zbytky hradních sálů. Především Rajského paláce. Po padací můstku přejdete na kamenný most a do věže Putna.
2: Návštěvníci si mohou vybrat i volnou prohlídku po poměrně rozlehlém areálu. Na ní natrefí třeba na pivovar, zbytky vinopalny a také různé hry jako obří vyřezávané šachy, které jsou k dispozici. Velhartice leží na Klatovsku asi 15 kilometrů severozápadně od Sušice. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Odpolední program Českého Impulzu, blíží se nám 15. hodina. Už za chvíli Motorest Petr Janů, písnička z Impulzovic krabičky. No a kterého patrona tentokrát poprosíme o úvod? Zpěváka Petra Jandu.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do

0: 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Motorest je jedna z mých nejoblíbenějších písní od Petra Janu, když pominu ty, který jsem napsal pro ní já. Napsal ji Ota Petřina, takže byla jiná než to, co se tehdy hrálo, taková neotřelá, zvláštní. Petra Janu si tam ještě hrála na rokovou holku, než se potom definitivně přešupačila k mé velké lítosti do popíku. Že se takhle přešoupla i vyčítám do dneška, protože jako rockerka byla v tom roce 78 opravdu úžasná.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkný den. Medardovy pranostiky se obvykle vyplní jen z půlky. V rozhovoru na naší sesterské stanici Rádio Impuls to prohlásil krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. Původní říkanka přitom zní Medardova kápě 40 dní kape. Pršet by mělo začít už dnes v noci. Podle Kovaříka s námi ale deště vydrží jen polovinu předpokládaného času.
2: Máme takzvaného klasického 40 dního, pak je takový takzvaný malý medard a ten nás patrně čeká. Je skutečně jenom poloviční a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
1: Teď meteorologové slibují deště od dnešního večera až do příštího pondělí. Teploty nám to tento týden srazí citelně dolů. Nejchladněji má být ve středu, kdy můžou klesnout až ke 14 stupňům. Česká obchodní inspekce dala Penny Marketu nejvyšší možnou pokutu. Obchodní řetězec zaplatí 1 milion korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna. Obchod v 7 případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Pokutu udělil jihomoravský a zlínský inspektorát. Mluvčí řetězce agentuře ČTK napsala, že takový prodej alkoholu považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Český řidič nákladního auta dnes v Bavorsku usmrtil cyklistu. Na křižovatce zastavil na červenou, když naskočila zelená při odbočování muže přehlédl. Cyklista těžkým zraněním podlehl na místě. Informuje o tom na svém webu bavorská policie. Podle ní 57-letý Čech utrpěl šok, kvůli kterému skončil v péči zdravotníků. Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa. Honzo, dobré odpoledne.
3: Sportu zdar a nočně ranímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A, zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce.
1: Zítra má být oblačno až zataženo, objeví se přehánky na jihovýchodě a východě území místy i bouřky. Naměříme do 22 stupňů, ve východní polovině území do 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 15. hodině bude padat hvězda díky Daliboru Jandovi. Já jsem Lubík Pospíšil, přeju hezké pondělí.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Pondělní program Českého impulzu. Už za hodinu se potkáme s Luďkem Sobotou a Uršulou Klukovou. A tentokrát se nám představí jako rekrandi. Tušíte správně, zveme vás ke scénkám a vtipům, které od 16 hodin vysílá Saša Hemala tady na Českém impulzu. Teď už bude zpívat Michal David svůj disco příběh.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Takové je pondělí na Českém impulzu, máme 8. června. Zpěvačka Jana Kociánová by dnes oslavila 80. narozeniny. My si ji zahrajeme, a to krátce po 15:30 v hudební dvojici na Českém impulzu. Ale ještě předtím Václav Neckář, podej mi ruku a projdem Václavák.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Karel Zich právě dospíval na Českém impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil. Přeju vám krásné odpoledne. Znovu se uslyšíme zítra po 11. hodině. Teď už vás čekají Scénky a vtipy a Alexandr Hemala. No a já mám pro vás ještě zpívající Janu Kocianovou, která by dnes oslavila 80. narozeniny. Zahrajeme si písničku Zahoď starosti a hned potom dorazí druhá Jana Kratochvílová a bude to song. Naschledanou.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem čeká oprava. Bude se týkat tří asi nejzničenějších úseků v délce 21 kilometrů. Z velké části se podle zjištění naší západočeské zpravodajky Kláry Fajstové odehraje o prázdninách. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, jako první se firmy pustí do bezmála 10-kilometrového úseku mezi sjezdy Ostrov u Stříbra a Heřmanova Huť ve směru od Rozvadova na Prahu. Práce by měly začít už v červnu a omezení jsou plánována ještě na září. Nový asfaltový povrch dostanou i mosty. Od srpna do listopadu by se opravy měly dočkat i oba směry dálnice mezi Sulkovem a Nýřany, tedy 2x5,5 kilometru. Rekonstrukce bude celkově stát přes miliardu korun.
1: Cenové stropy na pohonné hmoty se lehce pozmění. Stát rozhodl o jejich podobě pro zítřek. Maximální cena nafty po páté v řadě stoupne. Čerpací stanice ji budou moci prodávat proti dosavadnímu maximu za zhruba 40 korun za litr, to je o jediný haléř víc. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda v závěru května rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat do konce června. Policisté pátrají po 35-letém vězni Robertu Lakatošovi. Minulý týden ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Muž podle policistů není nebezpečný, trvalé bydliště má v Kolíně. Hledaný je vysoký asi 178 cm, má střední postavu a je ostříhaný dohola, vousy má střížené na strniště. Má potetovanou celou levou ruku a na hřbetu pravé ruky má nápis Robin. Na sobě měl černé kalhoty, černé triko, černé boty a v rukou si odnášel šedé triko a oranžovou vestu. Nicméně je ale pravděpodobné, že se převlékl. Jakékoliv informace o hledaném vězni volejte na policejní linku 158. Velitelství iránských ozbrojených sil dnes oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údery budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na iránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Irán. Na jihu Libanonu bude ale útočit dál. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území sprchne, na jihovýchodě a východě se místy přidají bouřky. Nejvyšší teploty spadnou většinou k 20 stupňům, ve východní polovině území bude kolem 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je pondělí odpoledne, přátelé, a jsme tu proto, abychom vás 2 hodiny bavili. Ovšem dnes bychom měli spíše vyrazit na vodu, tedy ne na ledajakou vodu. Dnes je totiž Mezinárodní den oceánů. A ty plochy jsou tak nedozírné a prý zdaleka ještě nejsou prozkoumané, jak bychom si představovali. Co je ale možná ještě trošku smutnější, jsou prý plné odpadků, kterým vévodí plastové lahve. Jsou toho celé ostrovy a z dálky je to půvabné, krásně barevné, ale myslím, že především vodním živočichům je to životu nebezpečné. Chraňme si přírodu, přátelé, měla by nás přežít ve zdraví. No ale naše první kroky v našem zábavném pořadu Smějeme se povedou až do Ameriky, a to spolu s Františkem Ringo Čechem. Ano, začínáme.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše v té nejvyšší kvalitě. Kvalitně se též snažil natočit svou reportáž pan Miloslav Šimek, ale taková reportáž může být věcí velmi ošidnou, když si jako respondenta vyberete Luďka Sobotu a nebo Uršulu Klukovou. Tak si pojďme poslechnout, jak to s tou televizní reportáží dopadlo.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Hlejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No, já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda
1: stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne. Tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli ho nespouk.
1: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkný jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano?
1: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych chtěl.
1: Můžete dopředu a rychle. Děkuji. Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji, nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mě na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: Bratrem. Tamhle jde, Luďku!
1: Ano, stop, zastavte, to je to ztracený. Zastavte se, ten dom.
4: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Za maličkou chvíli už tu bude paní Halina Pavlovská, aby nám poradila, jak přežít choroby a též doktory. Ale ještě než se tak stane, tak nám zaspívá Věra Špinarová píseň Svou mi tenkrát hrál a Růže kvetou dál, to už je Helena Vondráčková se svým hitem z dob dávno minulých, z časů, kdy se točil seriál Píseň pro Rudolfa III.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ano, už je tu slíbená paní Halina Pavlovská, aby nám poradila, jak přežít choroby a doktory. Pro zkušenost se, zdá se, tentokrát vydáme až do Ruska.
1: Navzdory lékařským názorům si myslím, že pro přežití je velmi důležité, abyste stonali viditelně. Zjednodušeně řečeno, když vás něco bolí, řvěte. A když vás nebolí nic, tak řvěte taky. Není nic horšího, než mít v sobě tolik slušnosti, že neupozorníte na to, že jste si právě prořízli tepnu. Nejistější je mít svého lékaře. A jak ho získat? Mějte děti. To proto, abyste je mohli dát na výběrovou školu a zajistili si tak jejich schopné spolužáky, budoucí lékaře. Ve svém vlastním zájmu proto nenadávejte, když šišatý Jenda pokecá váš vyšívaný ubrus rybízovou šťávou. Jendův pradědeček léčil tetu prezidenta Beneše a je pravděpodobné, že šišák Jenda bude ještě geniálnější lékař a zázračně vyléčí zrovna vás. Francouzský mnich Bernard kdysi vymyslel mazání proti bolení břicha. Vezmi 2 litry lihu, 4 drachmy sušených fíků, po 5 drachmách z kořice, šafránu a hřebíčku. Užívej. Zachceli se Pánu Bohu, pomůže to. Francouzi na prevenci kašlou. Pijí víno, ze všeho nejradši jedí, milují sex. A když je něco bolí, tak do sebe líjí litry minerálky, aby si omyli játra, anebo si vezmou čípek. Němci stále myslí na prevenci. Jsou přesvědčeni, že nejvíc prevence potřebuje jejich oběhový systém. Proto Němci jezdí na 3 neděle na Krétu a proto žijí tak užitečně, že ostatní národy mají chuť zabít. Zajímavé přitom je, že právě na oběhový systém ještě nikdo nikdy nezemřel. Jen jeden mladý muž, který disciplinovaně užíval tolik léků, že úplně zapomněl jíst. Můj tatínek pil alkohol, hádal se, řval, jedl špek, jitrnici a česnek. Můj tatínek každé ráno tvrdil, že musí konečně začít zdravě žít. Mému tatínkovi bylo 90 let. Jasné tedy je, že pozor, prevence je zákeřný vrah. Nemysleme proto na diety, na askezi a na své srdce. Je to jen sval a vykoná asi 3 miliony stahů za rok. Bez odpočinku, bez dovolené. Když chcete přežít, tak žijte. Bez toho všeho, co vám dělá radost, nebudete totiž žít déle. Jen vám to bude déle připadat.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.

0: Niž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Astronaut Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici, oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle předsedy vlády plánovaná na druhou polovinu příštího roku. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
2: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda dnes nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Dospělý samec klokana obrovského včera napadl ošetřovatelku plzeňské zoo. Stalo se to při rutinním krmení. Zraněnou ženu odvezla záchranná služba do nemocnice, kde podle mluvčího zahrady zůstává. Událost je podle něj ojedinělá, nic takového se dosud nestalo. Proč jinak klidné zvíře ženu napadlo, zoo zatím neví. Zranění ošetřovatelky začala prověřovat i policie. Podkrušnohorský ostrov začíná stavět tréninkový areál pro biatlonisty. Město za něj zaplatí přes 9 milionů korun. Sloužit by měl už na konci roku.
3: Kolem biatlonové střelnice povedou asfaltové cesty. Když nebude trénink, využijí je například zájemci o jízdu na inlinech. Zázemí pro sportovce vytvoří 6 kontejnerů ve tvaru U. Náměstíčko pak bude pod střechou. Takhle vznikne větší prostor, hlavně pro přípravu a kontrolu zbraní. Další specialitou ostrovského biatlonu bude workoutový areál s umělou trávou.
1: Zítra má být oblačno až zataženo, objeví se přehánky na jihovýchodě a východě území místy i bouřky. Naměříme do 22 stupňů, ve východní polovině území do 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka zábavy, vtipů a také vzpomínkových písniček. Ta první je od skupiny Turbo a jmenuje se Hráč a myslím, že je jednou z nejslavnějších této skvělé kapely.

0: Tady je Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Pokud máte rádi logické početní úkoly, tak přišla vaše chvíle. Ovšem pozor, přednášet nám bude pan Vladimír Menšík a zdá se, že ten prý převezl už i tu největší bednu.
1: Spousta lidí se na vojně proslavila, nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej a on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím, pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte, povídá, jdou se vyspat slanej, na mě s tímhle nemůžou, on pá dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá dobře, o kolik? O stovku? Slanej pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený, ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovnej 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Denim Blue je krásný šanzon v podání Hany Hegerové, který zazní poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jak dopadne kauza Jamese Borna, elitního agenta se ztrátou paměti? Jeho třetí příběh Bornovo ultimátum by mělo tohoto specialistu na zabíjení přivést až na samý práh řešení své vlastní životní hádanky a vy můžete být u toho ve 20 hodin na Nova Cinema. Jinak jsou tu tuzemské zločinecké problémy. Ty v Českých Budějovicích řeší vyšetřovací tým Karla Dvořáka, co byl dříve zaměstnancem tajných služeb. Dnes je před ním vyšetření vraždy hoteliéra z Českého Krumlova, co byl střelen zákeřně ranou do týla. Také se dnešní epizoda jmenuje Smrt hoteliéra a začíná na ČT1 ve 20.10. Kdybyste si ale chtěli užít opravdové války gangů, pak je tu legendární Scorseseho krimidrama Gangy v New Yorku, ve kterém se můžete přenést do 60. let 19. století, kdy je toto město sužováno pouličními bitkami, ve kterých prim hrají Irčané. Hlavním hrdinou je mladý přistěhovalec v podání Leonarda DiCapria, který se snaží pomstít smrt svého otce. Gangy v New Yorku, velmi drsný snímek v 21.50 na Prima Max. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků, na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín. A plnou jak ten kufr, tak spola, v nejlepším. Jo, taky jsi přines hřebík, a ten však pověsím raději.

vrchovek na hřeben. A tak dál. No a dnes, jako res, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: A na závěr, přátelé, mluveného slova, co se dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se týče, tu máme Miroslava Donutila, který nám popíše další skvělý kousek svého kolegy Franty Kocourka, který měl sousloví furt ve střehu. To znamená, že byl ve střehu nejenom třeba při divadelních představeních nebo při svých vystoupeních, ale také na liduprázdné silnici, kde si daleko od lidí v polích. Tak si to pojďme poslechnout.
1: My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku,

0: školy. Říkám, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na koli, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu? Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem houpnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Janošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlapy. Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf to si zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to. Tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, to na mě přivěsila a teď chce čokoládu, je to takový život, no, nashledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
1: Jo. Pořád se něco děje.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motory

0: turistických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Kup mi den.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čuníci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Hezký den. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Psychická pohoda dětí a dospívajících v Česku se horší. Podle nového průzkumu se cítí šťastně asi polovina z nich. Víc než 60% dětí zároveň tráví online víc času, než by chtěli. Vyplývá to z průzkumu Mladé hlasy 2026. Jeho hlavní závěry dnes odborníci představili v Praze na konferenci zaměřené na duševní zdraví. V porovnání s posledním průzkumem z roku 2024 klesl počet šťastných dětí o 8%. Příčiny nepohody dětí jsou podle průzkumu různé. Dlouhodobě se ukazuje, že zásadním faktorem je škola. Děti zmiňovaly tlak na výkon, vztahy se spolužáky i obavy z neúspěchu. Šťastné jsou naopak vztahy s rodinou nebo s kamarády. Lemuří výlet je u konce. Pracovníci ostravské zoologické zahrady včera odchytili zvíře, které uteklo minulou středu z expozice Ráje lemurů. Lemurkata byl v jedné ze zahrad nedaleko zoo, kde se krmil třešněmi. O úspěšném odchytu dnes zahrada píše na sociálních sítích. Lemur dobrodruh je teď společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, do expozice už se ale v letošní sezóně nevrátí. Hrazení totiž překonal už několikrát po sobě. Po květnovém půstu je tu červnový boom. Ve Zlíně se roztrhl svatební pytel. Místa obřadu jsou tradiční i méně obvyklá.
3: Červen do Chomoutu vejdem. Jen ve Zlíně a blízkém okolí 40 červnových svateb. Dominuje pořád obřadní síň zdejší radnice, ale ano a ano zaznívá často i úplně jinde. Třeba v oblíbených restauracích nad městem nebo v polích u kapliček. A zdaleka nejen v sobotu. Právě červen má krásná svatební data 6.6., 20.6. a 26.6.2026. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Zítra se citelně ochladí, bude 17 až 22 stupňů, na Moravě se oteplí ještě až na 27. K tomu bude ale oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Štěstěné je to, co letí.

0: 20 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Český impuls.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Český impuls.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Na Jablonecku končí dva dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propuštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak jich je na 700. Středočeští policisté pokračují ve vyšetřování včerejší střelby v Poleradech u Prahy. Po 8. večer tam došlo ke konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Jeden z nich skončil postřelený v péči lékařů. Střelec zůstal po konfliktu na místě a policisté mu zbraň sebrali. Případ se stále vyšetřuje, a tak podrobnější informace o činu ani zraněném zatím nejsou. Karlovarské letiště přejde pod armádu do konce roku. Ministerstvo obrany přitom chce dál spolupracovat s Karlovarským krajem. Hejtmanství má zajistit civilní lety i nezbytnou infrastrukturu.
2: Pro letiště a jeho další rozvoj je klíčová přistávací a vzletová dráha, její prodloužení. Bez toho se nehne a bude stále patřit mezi ty špatně fungující. Projekt už hejtmanství má, co chybí, jsou peníze. Potřeba je zhruba miliarda. A tady do hry vstupuje armáda. Rozšíření dráhy zajistí stát a Varské letiště začnou společně provozovat Ministerstvo obrany a hejtmanství. Podobná spolupráce civilního a armádního sektoru už léta úspěšně funguje v Pardubicích. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Plzeň použije na bobry repelent, přípravkem potře kmeny vzrostlých a krajinářsky cenných stromů podél řek. Stromy by pak pro bobry měly ztratit přitažlivost. Mladší dřeviny město bobrům přenechá. Zvíře je důležitou součástí fungování říčních ekosystémů a přispívá ke zvyšování biodiverzity a zadržování vody v krajině. V úterý se ochladí a bude deštivo. Čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Naměříme nejčastěji od 17 do 22 stupňů. Na východě může být až 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Český impuls.

až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hradem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

dna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

zahrad, ať se na hlucan zvýší, vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kde má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucan zvýší, vynajmout dát. Jo, ahoj.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ježišmarja, to je houska, už zas jde utíkat do Rakouska. Ty chlape bídná, vím, o co

0: cen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Policie zadržela další dva cizince podezřelé z vraždy na pražském Žižkově. Spolu s 30-letým mužem zadrženým ve čtvrtek skončili ve vazbě. Hrozí jim až výjimečný trest. Detektivové zjistili, že motivem vraždy 54-letého cizince byly finanční a majetkové důvody. Podle některých izraelských médií byl zavražděným mohl být izraelský podnikatel známý jako král hracích automatů. Česká policie to nepotvrdila. Odvolání v rozsáhlé trestní kauze manažerů Mostecké uhelné společnosti projedná pražský vrchní soud letos v září. Psychické problémy u svých dětí pozoruje asi třetina rodičů, asi desetina si není jistá, jestli jejich děti takové potíže mají. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Dospělý samec klokana obrovského napadl v neděli večer v plzeňské zoo ošetřovatelku při rutinním krmení. Zraněnou ženu odvezli záchranáři do nemocnice. Po květnovém půstu je tu červnový boom. Ve Zlíně se roztrhl svatební pytel. Místa obřadu jsou tradiční i méně obvyklá.
2: Červen do Chomoutu vejdem. Jen ve Zlíně a blízkém okolí 40 červnových svateb. Dominuje pořád obřadní síň zdejší radnice, ale ano a ano zaznívá často i úplně jinde. Třeba v oblíbených restauracích nad městem nebo v polích u kapliček. A zdaleka nejen v sobotu. Právě červen má krásná svatební data 6.6., 20.6. a 26.6.2026. Jan Čará, Radio Impuls, Zlín.
1: Zítra se citelně ochladí, bude 17 až 22 stupňů, na Moravě se oteplí ještě až na 27. K tomu bude ale oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Kohout.
1: A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozzi,

Jiřího Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřeb,

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak to bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kyberpodvodníci obrali lidi na Rychnovsku o 100 tisíce. Vydávají se za investiční poradce a bankéře. Na Rychnovsku za 2 týdny připravili desítky lidí o víc než 2 miliony korun. Jak upozorňuje policie, jde o kybernetické podvody. Podvodníci podle kriminalistů využívají různé legendy a manipulační techniky. Cílí hlavně na lidi středního a vyššího věku. Poškození podle policistů často sami reagují na inzeráty s nabídkou výhodného investování na internetu nebo sociálních sítích. Případně je podvodníci kontaktují telefonicky. Policie opakovaně upozorňuje, aby lidé byli při nakládání s finančními prostředky na internetu maximálně obezřetní. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní jenom kosmeticky. Jak určil stát, maximální cena nafty zítra po 5. v řadě vzroste. Čerpací stanice ji budou moci prodávat za 40 korun 5 setin haléře za litr, což je o haléř víc. Cenový strop u benzinu naopak znovu klesne o 14 haléřů na 41,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny na začátku týdne prudce rostou. Jde o reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Íránu. Podle analytiků se to pravděpodobně promítne do cen paliv v Česku v následujících dnech. Zásadní dopad na ceny pro motoristy se ale nečeká. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
2: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
1: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Ostrov začíná stavět tréninkový areál pro biatlonisty. Město za něj zaplatí přes 9 milionů korun. Sloužit by měl už koncem roku.
3: Kolem biatlonové střelnice povedou asfaltové cesty. Když nebude trénink, využijí je například zájemci o jízdu na inlinech. Zázemí pro sportovce vytvoří 6 kontejnerů ve tvaru U. Náměstíčko pak bude pod střechou. Takhle vznikne větší prostor, hlavně pro přípravu a kontrolu zbraní. Další specialitou ostrovského biatlonu bude workoutový areál s umělou trávou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Rekordní výhru v historii Česka už má výherce nebo výherkyně na svém účtu. Eurojackpot v hodnotě téměř 3 miliard korun si šťastlivec po odečtení 15% nechal převést na svůj herní účet u společnosti Allwin Česko. Zůstaly mu tam 2 miliardy 400 milionů korun. Podle novinek je sázková firma se šťastlivcem v kontaktu. Ten může s částkou disponovat a je na něm či na ní, jak s penězi bude nakládat. Historická výhra byla podaná přes internet a společnost sama výherce vyhledala a kontaktovala. Medardovy pranostiky se obvykle vyplní jen z půlky. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. Původní říkanka zní Medardova kápě 40 dní kape. Pršet by mělo začít už dnes v noci. Podle Kovaříka s námi ale deště vydrží jen polovinu předpokládaného času.
2: Máme takzvaného klasického 40-dního, pak je takový takzvaný malý medard a ten nás patrně čeká. Je skutečně jenom poloviční a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
1: Meteorologové slibují deště už od dnešního večera, teploty nám tento týden klesnou citelně dolů, nejchladněji má být ve středu, kdy může být až 14 stupňů. Zaměstnanci ČT chystají výstražnou stávku kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Podle deníku N se do stávky může zapojit kdokoliv z televize. Vedení nebude protestu bránit. O termínu a podobě stávky se zatím neví. Minulou středu přišly stovky zaměstnanců veřejnoprávního média v Černém před hlavní budovu na Kavčích horách, aby vyjádřili protest proti změnám, které chce prosadit vládní koalice. Mnozí moderátoři nebo redaktoři také v černém oblečení vysílali. Vedení veřejnoprávní televize i rozhlasu změnu financování ze současného systému poplatků odmítají. Vadí jim možné snížení částky, kterou by z rozpočtu měli dostat. Dana Drábová je na známkách. Limitovanou edici pamětních známek s portréty dlouholeté šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dnes v Praze pokřtili prezident Petr Pavel, pozůstalá partnerka Dany Drábové Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek. Drábová zemřela po vážné nemoci loni 6. října. Známky s 25 jejími portréty vydala Česká pošta z iniciativy Dárku pro Putina, projektu, který pořádá sbírky na podporu Ukrajiny a Drábová s ním spolupracovala. Edice známek má 500 kusů, většina z nich je podle organizátorů už prodaná. Výtěžek půjde na pomoc Ruskem napadené zemi. Po květnovém půstu je tu červnový boom. Ve Zlíně se právě roztrhl svatební pytel. Místa obřadu jsou tradiční i méně obvyklá.
3: Červen do Chomoutu vejdem. Jen ve Zlíně a blízkém okolí 40 červnových svateb. Dominuje pořád obřadní síň zdejší radnice, ale ano a ano zaznívá často i úplně jinde. Třeba v oblíbených restauracích nad městem nebo v polích u kapliček. A zdaleka nejen v sobotu. Právě červen má krásná svatební data 6.6., 20.6. a 26.6.2026. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlín.
1: Čekáme oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami i s bouřkami a s teplotami kolem 20 stupňů. Na východě může být až 27.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko bude mít kosmonauta. Armádní letec Aleš Svoboda bude příští rok pilotovat kosmickou loď Dragon. Zároveň jako první Čech vstoupí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda byl jako záložní astronaut vybraný v roce 2022. Teď ho čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let.
2: V dnešní době se bavíme o moderních technologiích, takže to není tak, že by tam nějakým joystickem ty dva lidi fyzicky ovládali ten návratový modul. Celá řada věcí je tam automatizovaných. Když se podíváte, jak vypadá kokpit Crew Dragonu, tak to by tam vypadá podobně jako v Tesle. Nicméně to nic neubírá na kompetenci těch lidí a na těch stovkách hodin výcviku.
1: Aleš Svoboda uspěl v náročném rok a půl trvajícím výběrovém řízení. Konkurovalo mu v něm víc než 22 tisíc uchazečů. Teď se po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní jen kosmeticky. Jak určil stát, maximální cena nafty po páté v řadě vzroste. Čerpací stanice ji budou smět prodávat za 40 korun 500 haléře za litr, což je o haléř víc. Cenový strop u benzinu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41 korun 50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Historické vozy ve čtvrtek opět vyrazí na okružní trasu z Prahy do Bratislavy. Soutěže 1000 mil československých se letos zúčastní rekordní počet domácích značek. Závod obnovuje tradici z 30. let 20. století.
3: Zájem o tuhle vzpomínkovou jízdu je každý rok nad kapacitu. I proto se na trať mezi Prahu a Bratislavu stejně jako loni postaví 130 historických vozů. Do soutěže je letos přihlášeno velké množství vozidel československé výroby. Impulzu to řekl ředitel soutěže 1000 mil československých Jiří Patočka.
4: Nejpočetnější značkou bývá československá značka Aero. Letos jich je 29, což je určitě víc než loni.
3: Podle Arnošta Nezmeškala z Národního technického muzea byl 1000 mil československých před válkou jeden ze tří nejvýznamnějších sportovních podniků v Československu.
5: Vzpomínková jízda se jezdí od začátku 70. let a podle mého názoru to je nejvýznamnější motoristická a veteránská akce na našem území. 1000 mil je akce mezinárodní, jedeme na Slovensko, taky jede řada ze zahraničí. Je to úžasný sportovní výkon. Ujedete 1000 kilometrů v autě do roku 1939 za běžného provozu.
3: Nejstarší auto, které se ve čtvrtek ráno postaví na start v pražské Opletalově ulici, je podle Nezmeškala 100leté. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: České turistky v Tatrách porušily přísný zákaz koupání. Strážci hor je nachytali, jak se koupají v jednom z chráněných horských jezer. Podle webu Listu Pravda, že nám za porušení pravidel ochrany přírody hrozí pokuta v přepočtu od 7 do víc než 80 tisíc korun. Jak připomínají správci Tatranského národního parku, plesa ve slovenských Velehorách představují jedinečné horské ekosystémy a ty vyžadují maximální ochranu. Lidé se v nich koupat nesmějí, protože do vody zanášejí opalovací krémy, deodoranty i repelenty. Ty pak způsobují vodním živočichům hormonální nerovnováhu, poškození buněk a ovlivňují jejich schopnost rozmnožování. Správci Tater znovu žádají o respektování návštěvního řádu. Vedle zákazu koupání v horských jezerech vyzývají, aby se lidé drželi vyznačených turistických stezek. Po suchém pondělí dorazí propršené úterý. Bude ve znamení dešťů, na východě se přidají i bouřky. V Čechách čekáme 17 až 22 stupňů, na Moravě může být až 27.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
2: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba ve 2 let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili 2 Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i druhý spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
3: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Moříčova zbylo, zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motoristů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil.

tváře jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou pro chlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. 30 z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. O 100-milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
1: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
0: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. Propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
2: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, mini pivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou Radnic i zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Radio Impuls, Rokycansko.
0: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Radio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

0: varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
2: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili 2 Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i 2. spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než